čau. Teďkon Mířus potrvá, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na senoseč.

0: tohle šlo.
1: Čekaj, takhle, no, to je pravda.
2: Ježiš, židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.
3: Let's go.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škoda.

Tě lidi, kde řeč tak schvátil vztek a sek ironie, že jsme ší než se potkat, je snažit se míjet, je v přímém přenosu feed, do mysli ti mačka, obrazy hořící těl spících na kapačkách, řekla mu mír, jenom jsem podej mi své ruce, modlím se za plameny, za vodu i ocel, za parky i za slova, jež jsme znásilnili, když místo tajemství jsme svěřili jim účel.

0: Tyjo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

side.

Yeah.

mikrofonu Radio 1, uší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: Reklamarádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Reklama na Radio 1.

Dobré ráno, přátelé, máme chvilku po 6. hodině, dneska je poslední červnový den, úterý 30. června, standardně v tento den končí školní výuka, ministerstvo nám to letos zkrátilo, takže děti už jsou doma od pátku. Prázdniny se začínají to, jak se tomu říká, projevovat a také čas myslet také na léto. Na trochu léta, na trochu odpočinku. Dozněli nám Eels a jejich Cap in Hand. A tady už je Fushy.

Break It Down. Tak to byla věc od Interpol. Ano, takhle nám zní v tuto dobu Interpol. A myslím si, že to nezní vůbec špatně. Následuje Jacqueline, Julia Jacqueline a Get Away From Me.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co dnes považujeme za závislost? Na čem jsme závislí víc, než si připouštíme? Festival Knihovna na vlnách letos otevře téma úniku, reality show i umělé inteligence. Debaty, literatura a inspirativní hosté od 23. června do 16. července na lodi A Void Gallery na Pražské náplavce. Více na mlp.cz/navlnách.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom. Reklama na Rádio 1.

Benjamin Julep a Next Life. Postupně si to trošku rozjedeme, tohle to, co následuje. Už to skočilo trošku hlasitějc. The Heaven a Talking Cloud. No vy, pokud máte vrazit někam 6 hodin a 20 minut, tak už to asi nestihnete. Ale myslím si, že není potřeba zas tak úplně někam spěchat.

Blue Magic za podpory Artemis Orion Half Life. No a já se tady přiznám, že jsem tady pil trošku kafe, abych se probudil a mám tak skřivenou hubu, že sotva mluvím. A to už se prostě tak v životě stává. Koukám se tady do internetu a pročítám si soupisky týmu, který pojedou na Tour de France, takže letošní ročník by mohl být veselý a zajímavý. Pokud vás talenta veselice baví, tak určitě bude na co koukat v televizi. Mně se snad podaří jim skřížet letos cestu, ale to je vedlejší. Tak snad nedostanu, když tak bidonem do hlavy. A budeme pokračovat dál, já radši nebudu moc mluvit, protože jsou tady Castle Beat a jejich věc pojmenovaná My Love.

Newcastle Beat ještě jedno silné jméno, Editors a jejich Drush. Máme zlehka po půl sedmé. Ale čas se valí dál, muzika jede, tak snad se vám podaří probrat rychlíc než mě. Dneska to fakt nejde.

0: Reklama Rádia 1.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až -40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Reklama na Radio 1.

A trošku od podlahy si dáme. Když jsme u těch novějších věcí, tak tohle z toho, pardon, byly Wish a Love Sick. Následovat bude Queen of Uncool a jejich věc pojmenovaná Pay for This. A pak tady bude ještě Clutter a pak už z těch nových věcí odjedeme někam jinam, aby jsme mohli třeba udělat radost tady tomu. Třeba Přemkovi, ale ten se dočká až za chvilku. Mezi tím tady je jí zmiňované Queen of Uncool. Pay for this.

CD Nonstop. S domácím etnoelektronickým projektem Omnion najdeme už 15 let pražského multiinstrumentalistu a producenta Tomáše Reindla. Jeho zcela nové album Omnion Římská 3 uslyšíte v premiéře na Rádiu 1 v souvislosti s jeho zítřejším křtem na Vyšehradě. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Tak a teď mi došly zásoby těch novějších věcí, co jsem tady měl pro vás připravený. A poslední z nich, která dozněla teďkon, tak to byly Clutter a Grace Baby. No ale jelikož Přemek si první napsal o něco jiného, tak si myslím, že Přemkovi by mohli udělat radost Lush a jejich For Love. Stejně tak tohle ta věc by mohla udělat radost i někomu jinému. Třeba panovi Julákovi, anebo vy. Vzpomenete si? For Love. Lush. A to vše na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Chceš poznat nejtvrdší letní kolektivní sport? Přijď se podívat od 25. června do 4. července na mistrovství Evropy v boxlacrosu. Zúčastní se 18 mužských a 7 ženských týmů. Za Česko máme v obou kategoriích velkou šanci na medaily. Hrát se bude v Malešicích, na Jižním Městě a v Radotíně. Více informací a rozpis zápasů najdeš na webu eblc2026.cz. Přijď fandit Česku.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LifeNation.cz. Podporuje Rádio 1.
5: Reklama na Rádio 1.

Manic Street Preachers se jaksi pohráli se skladbou Umbrella. Přiznám se, že mi tenhle stavec trošičku utkvěla v hlavě o víkendu, když jsem v tom krásném počasí pracoval a dělal dřevěnou terasu. Ne, že by mi to teda šlo od ruky, ale zpíval jsem si hlavně ten refrén. Tak snad mě to opustí a snad jste neměli podobně blbý nápady jako já. No a když už jsme u těch coververzí, tak je tady ještě jedna láskyplná píseň pojmenovaná I'm in love with German film star a myslím si, že verze od kapely Dubstar je vcelku slyšitelná. Poslouchatelná, no a už taky mluvím v půjoviny.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

Max Sirin a jeho verze Where is my mind, s kterou mám trošičku z osobní spojení, ale to je úplně jiný, aspoň tedy jako, že ve svém životě se na ní tak nějak pamatuju. A když už jsme u těch coverzí, tak ještě jedna taková, která nám zbývá s tou poetickou

0: Karlovarské bublinky.
1: Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
2: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
3: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

Fade to Grey, tentokrát je od Blind Passengers, no a my se přesuneme ke Kraftwerk a teď si dáme skladbu Tour de France, protože už jsme sice o tom mluvil a to tady toho moc nenamluvím, že jsem se koukal na soupisky. Tour de France, a je to hezké vidět tam pár těch českých vlaječek. No a hned, jak ten velký bratr čte, že, tak tady začne vyskakovat podkazy, abych jel na nějaký zájezd na závěrečnou etapu do Paříže. Že Pogačar vyhraje po pátý. Já doufám, že nevyhraje po pátý, aby to bylo zajímavý. A proč bych jezdil do Paříže, když můžeme jít do Carcassonne? Začíná taky moc hezká etapa. A nebo můžeme jít třeba do Milhus, tam taky začíná hezká etapa. Tematicky si k tomu dáme Kraftwerk.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinum na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Reklama na Radio 1.

takový veselý cover. No, já jsem se tady dal další kávový nápoj, takže budete to mít se mnou teď trošku těžší. Nebo spíš údernější.

No, tohle to byla taky taková úderka, tentokrát je v podání Agnostic Front, ale na věci určitě asi vzpomenete. My jsme si ještě předtím dávali Vizo a Poupe de Sir a ještě spoustu dalších věcí. Každopádně následovat budou Motorhead a myslím si, že Motorhead a skladba Ace of Space klasika by mohla udělat radost panovi Hejdukovi, který dneska slaví a všechno nejlepší k jeho dnešním narozeninám, jestli můžu aspoň takhle přes rádio, tak mu blahopřeju, že docílil věku půlky cesty do důchodu. Tak to Petře užij.

0: Reklama Rádia 1.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Aktuální správa. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Reklama na Radio 1.

Věřte, nevěřte, Lords of Acid z Belgie pořád fungují. Pořád fungují a kdybyste měli chuť, tak sice až v říjnu, ale měli by jet túru po státech, tyko měli nějaký snad koncerty po Evropě. No a uvidíme, zda je to nese zpátky na evropský koncert, protože 24. října v Texasu a pak kolotoč okolo Spojených států. Veselo musí být, no. Bohužel, tahle dvojka, co nám teď začíná znít, ty už ukončili kariéru v roce 2000. Trouble, no.

Ještě jedna z jeho verzí od Boss Hoss z Berlína, jestli se nepletu, a jejich verze skladby Gay Bar. No a my tu budeme mít za chvilku 8 hodinu, což znamená, že se vrhneme na domácí scénu, ale než se tak stane, tak bychom mohli zahrát něco Lence, jejíž manžel přeje všechno nejlepší k jejím dnešním narozeninám, kulatým, a taky tma na půli cesty do důchodu. Tak ať si je užije a myslím si, nebo aspoň doufám, že by jí mohla pobavit rozněžněná věc od Stereophonics pojmenovaná Dakota. Tak Lenko, užívej.

0: jděte blíže, právě se začíná.
1: Gádžové a gadžinky, nakupujte žetonky, poslední volná autička, poslední prodloužené jízdy na našem italském autodromu, haligali a létající kačeři, hadížena Lady Marion, jezdec Globu smrti na Javě 350 a jako zlatý řep večera, opička Kiki, to je ona, opička Kiki, co žere byliny a sere celé fošny.
2: Co je tohle za cirkus?
0: To není žádnej cirkus, to je Rádio 1.
3: Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek, dělo do palice, to se vypne. Zase byl koncert, když mu mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo mě.

0: pracy! Chcę normalnej pracy! Chcę normalnej pracy! Chcę normalnej pracy!
1: Bente to za mě. Past. Něco novýho, co tu máme. Jo? A nebo taky Out All Night a The Stylist. Zlehka jsme se přehoupli přes 8 hodinu. Posloucháte Radio 1. A ještě pár minut vás tady bude obtěžovat Robert. Svým hudobním výběrem.

Abraxas a skladba Obyčejný svět, no já se omlouvám, že to takhle skáču. Původně jsem měl zahrát tady jiný Abraxas, ale bohužel nenašel jsem tady v archivu prakticky vůbec nic. Málem jsem už do vás pustil Technofaktory, ale pak jsem si vzpomněl na tuhle věc, že ji tady mám zašitou. No a dodatečně ji posílám a své tchyni k jim dnešním narozeninám. Dneska má docela dost lidí narozeniny, koukám. Takže, paní Zítková, čest vašemu životu. No a jako náhradu za to, že jsme si nepustili skladbu. Jdeme do hor a podobně si dáme jednu letní od Mutantů. No a snad to Nataše kompenzuje. Tímto jí zdravím a přeju pěkný den a poklidný.

si odchází do stínu, hledají si místo, kde bude klid. Vesmír to sleduje, hvězdy jsou potichu, holky s klukama začínají snít. Těla se proplítaj, pulzujou, stávají se jedno, je čas se svlít. Teď nebo nikdy, dovol si nemyslet, přestaň se ovládat, nech to týct.

0: Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s alternativním hudebním festivalem Creepy TP, který se letos poprvé od svého vzniku v roce 2009, kdy měl zázemí v Kutné Hoře, odehraje v Praze. Od pátku 10. do neděle 12. července můžete na pražské Štvanici v klubech Bike Jesus a Fuchs 2 vidět a slyšet přes 40 interpretů současné světové experimentální a klubové scény. Na ojedinělé multižánrové přehlídce známé s tou specifickou atmosférou, exkluzivní dramaturgií i komorními rozměry s limitovanou kapacitou vystoupí například Frost Children, Joey, Law and Order, Death Crash, Poison Ruin, Boy Girl, John Nino nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Creepy TP najdete poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugar Bed, retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jiřáku a na sugarbed.cz. Audioknihu Douglas Preston a Lincoln Child, Kabinet kuriozit, vydavatelství OneHotBook, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio1.cz.
1: V noci bude zpočátku polojasno a ojediněle přehánky, postupně skoro jasno. K ránu se vytvoří mlhy teploty 14 až 10 stupňů. Zítra má být slunečno. Nejvyšší denní

0: No tedy, to bylo teda skutečně mistrovsky zaspívaný.
1: Vzpomene seš někdo na rok 2002 a kapelu Ejhle, jejich přehradu fungují? Přiznám se, že já nevím, pokud víte víc informací, tak máte víc informací než já. No a když se vrátíme zase zpátky do něčeho aktuálního, tak nově Kafe a cigára Guns. Myslím si, že jsou ve velký sedně, anebo tam aspoň brzo budou.

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

všechno je to takový karneval 13. století s touto coververzí božského Karla. No a my jdeme dál. Našli

se tady dekon spousta vašich přání, tak já zkusím aspoň něco vytáhnout. Omlouvám se, že tady nestihnu odehrát všechno, co jste si přáli. A jedno z nich bylo od Václava pro Václava, že se těší na letní radovánky. No. Závěš, on den hane. Proč ne?

Tak snad Václav s Václavem si to užili a užijou si společně i prázdniny, i když nevím, jako jestli Václav není chlupatý, ale tak to už je. To už je mezi nimi. Každopádně bylo tady další věc na přání a to je poslední věc, kterou vám dneska já osobně splním, a to je konkrétně pentagramček. Taková motivační věc, když dneska mělo být to vysvědčení a ono není, a jak vysvědčení mělo být a není, tak bylo minulý týden. Takže pokud vás šikanovali ve škole, jste mladšího věku a jedete na pionýrský tábor, tak se nebojte. Tam si najdete taky nějakého kamaráda. Mějte se, užívejte. A zhruba za měsíc bychom se měli slyšet. Protože rodina potřebuje vyvést, tak zase někdy. Čau. Sátan, keď zle dětí do těba, prštěk mi rýu, vtedy pomůže.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na 8. ročník festivalu Koukokli, který se koná od 17. do 19. července v kostele Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově u Liberce. Zahrají tam například Pokoj 23,

0: blíže. Právě se začíná.
1: Gáďové a gadžinky, nakupujte žetonky. Poslední volná autička, poslední prodloužené jízdy na našem italském autodromu. Haligali a létající kačeři. Hadížena Lady Marion, jezdec Globu smrti na Javě 350. A jako zlatý řep večera, opička Kiki. To je ona, opička Kiki, co žere byliny a sere celé fošny.
2: Co je tohle za cirkus?
0: To není žádnej cirkus, to je Rádio 1!

také a dohrávají nám Interpol This Mirror Waits a Tone. Máme 7 minut po 9. hodině. Příjemné dopoledne od mikrofonu Rádia 1 vám přeje Petra Ludvíková. Strávíme spolu následující 3 hodinky, pokud zůstanete na téhle frekvenci. No a na začátek vybírám kapelu, která potěšila, pobavila na festivalu Metronom Flaming Lips.

0: Reklama Rádia 1.
1: Chceš poznat nejtvrdší letní kolektivní sport? Přijď se podívat od 25. června do 4. července na mistrovství Evropy v boxlacrosu. Zúčastní se 18 mužských a 7 ženských týmů. Za Česko máme v obou kategoriích velkou šanci na medaily. Hrát se bude v Malešicích, na Jižním městě a v Radotíně.
2: Více informací a rozpis zápasů najdeš na webu eblc2026.cz. Přijď fandit Česku.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Reklama na Radio 1.

0: Tak to je písničkářka Alice Phoebe Lou, která se aktuálně chystá taky na větší turné se svým projektem Strong Boy. Ještě předtím jsme si hráli Black Sea Dahu, no a teď je tady pozvánka na kulturní léto a já vám můžu prozradit, že během dnešního dopoledne taky dojde na soutěž o vstupenky a o celý balíček kulturního léta.
1: Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s alternativním hudebním festivalem Creepy TP, který se letos poprvé od svého vzniku v roce 2009, kdy měl zázemí v Kutné Hoře, odehraje v Praze. Od pátku 10. do neděle 12. července můžete na pražské Štvanici v klubech Bike Jesus a Fuchs 2 vidět a slyšet přes 40 interpretů současné světové experimentální a klubové scény. Na ojedinělé multižánrové přehlídce známé svou specifickou atmosférou, exkluzivní dramaturgií i komorními rozměry s limitovanou kapacitou vystoupí například Frost Children, Joey, Lauren Order, Death Crash, Poison Ruin, Boy Girl, Johnino nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Creepy TP najdete poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet, retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jiřáku a na sugarbet.cz. Audioknihu Douglas Preston a Lincoln Child, Kabinet kuriozit, vydavatelství OneHotBook, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete.

ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Jeden z vystupujících na letošním Creepy TP, Lauren Oder a skladba Yes. K festivalu Creepy TP se ještě dostaneme, jak jsem slibovala, a tady je zatím Pum Vipurit a Hello Anxiety.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě. Kapela Interpol ohlásila už svoje 8. album, to vyjde na konci srpna. Jako první single vydali titulní track This Mirror Weighs a Ton. Dále tady máme londýnské

0: Mike D, jeden z pilířů legendárních Beastie Boys, oznámil debutové solové album s názvem Thank You. To vyjde 28. srpna. Tady je jeho skladba True Colors. Stockholmská čtveřice Clutter ohlásila svoje debutové album na podzim 2. října. Grease Baby, to je další novinka. Projekt Eels Marka Olivera Everetta je také v očekávání nového alba, to bude v říjnu, a tady je skladba Cap in Hand. Tři šťastní vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert legendárních Kraftwerk, kteří vystoupí 15. července ve Fóru Karlín.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

tak nám dohrála Mike D, jedna z novinek hit parády Ráda jedna, True Colors. A to už je skladba, kterou asi netřeba představovat. Skladba Sexy Boy od R v úpravě, kterou jí dala

0: 1.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ecocom.
5: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
6: Reklama na Radio 1.

Největší horka mohly být za námi a že nebude problém vyrazit někam ven za zábavou a tady je několik tipů v kulturním servisu. Můžete vyrazit třeba na festival Jean Globalizace, což je festival nového cirkusu na různých místech v Plzni, nebo festival Landscape, multižánový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. No a pak je tady Avoid Floating Gallery a jeho knihovna na vlnách. Z galerii Artoto Galerie v Uhelném mlýně Timo bude. The Chemistry Gallery, Beth Orton, Tvoje krev, moje růže. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, Fragmenty paměti, Svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie Středočeského kraje, Melcer Kinsel Hilmar, 1968 až 78. Národní galerie Praha, Veletržní palác, Národní galerie Praha 230 let, v Doxu Hit by News, Galerie hlavního města Prahy, knihovna, Expanze přírůstky 2013 až 25. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy můžete navštívit výstavu Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. V Rock Café vystavuje Jan Pospíšil, Chaos Line, Kunsthalle Praha, Memory of Touch One, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, váza jako symbol kultury a života. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Na Chvalském zámku, cesta kolem světa za 80 dní. Meat Factory, Galerie Kostka, Borsos Lerins, Spectre in the Wedge, Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy a nová budova Národního muzea Czech Press Photo. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, One Delay Spring. Galerie hlavního města, tady galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bohislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Karpochy na galerii, Natálie Prejchová, Stay in Touch, Veletržní palác, Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích vystavují Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta, Rejta Vlounek, Martin Janíček, zvukové projekty, Galerie C12, Michal Sinek, After Image, v Rudolfinu Data z The Data and the Sovereign, etc. Art, Jiří Staněk, Kůže času,

To byly samozřejmě The Cure, které můžete v nejbližší době vidět na festivalu Pohoda. Bude to dvouhodinový koncert a bude to stát určitě za to, pokud máte 8. července chuť podívat se na koncert Cure, tak je ještě možnost si zařídit vstupenku na The Cure Extra Day. Tady je novinka od Black Marble, Jim Carroll New Year.

0: alternativním hudebním festivalem Creepy TP, který se letos poprvé od svého vzniku v roce 2009, od kdy měl zázemí v Kutné Hoře, odehraje v Praze. Od pátku 10. července do neděle 12. července můžete na pražské Štvanici v klubech Bike Jesus a Fuchs 2 vidět a slyšet přes 40 interpretů současné světové experimentální a klubové scény. Na ojedinělé multižánrové přehlídce známé svou specifickou atmosférou, exkluzivní dramaturgií a komorními rozměry s limitovanou kapacitou vystoupí například Frost Children, Joy, Laurent Auder, Dead Crash, Poison Ruin, Boy Girl, Janino a nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu. No a teď k víře. Vy můžete v tomto balíčku vyhrát dvakrát lístek na Creepy TP, voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, ergonomickou podložku Podmyš od Connected a poukaz na 1000 korun do obchodu Sugarbet. Tak telefonní číslo sem k nám je 210 323 919. No a otázka pro dnešní den se týká londýnského kvarteta Dead Crash, což je taky jeden z vystupujících, ale já se ptám, jaký je název jejich debutové desky z roku 2022. Je to za A Backspace, nebo za B Enter, nebo za C Return? Tak halo, halo, kdo pak se nám dovolal?
1: Ahoj, tady Petr.
0: Ahoj, Petře. Tak povídej.
1: Já bych řekl, že to je Bčko.
0: Myslíš Enter, že se to jmenovalo?
1: Zkusím.
0: Bohužel tě zklamu, není to správná odpověď. Tak se mě hezky. No. Ahoj.
1: Dobrý, díky, zatím, ahoj.

0: Tak, kdo tam je dále? Halo, Pavel. Halo, slyšíme se.
1: Pavel, ahoj.
0: Ahoj, Pavle.
1: Přiznám se na rovinu, nevím, kapelu neznám, nicméně by mě to zajímalo a typnu si Ačko Big Space.
0: Tak si to usnadnilo dalšímu volajícímu. Není to ani Ačko.
1: Nevadí.
0: Tak
1: děkuju,
0: jo, hezký den, ahoj.
1: Tak jo.
0: Tak tedy od dalšího volajícího budu ale chtít slyšet ten název desky, ať to zase není až tak úplně jednoduché. Tam se na debutovou desku londýnského kvarteta Dead Crash z roku 2022. Halo, halo, Rádio 1.
2: Halo, David.
0: Ahoj, Davide. Slyšíme se?
2: Ano, ano.
0: Tak povídej.
2: Není to Return?
0: Je to tak. Dočkala jsem se správné odpovědi. Je to Return. Bylo to tedy s porodními bolestmi, ale vyhráváš balíček s kulturním létem a doufám, že se ti bude festival líbit. Že si trošku
2: super, díky.
0: Rozšíříš obzory. Měj se hezky a vydrž mi na lince.
2: Já, díky.
0: A pro vás ostatní tady mám alespoň ještě jednoho z vystupujících na letošní Creepy TP a to je Poison Ruin.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co dnes považujeme za závislost? Na čem jsme závislí víc, než si připouštíme? Festival Knihovna na vlnách letos otevře téma úniku, reality show i umělé inteligence. Debaty, literatura a inspirativní hosté od 23. června do 16. července na lodi A Void Gallery na Pražské náplavce. Více na mlp.cz/navlnách.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Reklama na Radio 1.

Nová písnička od legendárních Sanitien, nazvaná Glad. No a teď si ještě dáme Pandu Bear a Sodek Boom, A of When.

0: bublinky. Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
1: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
2: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. arthousehejtmánek.cz. The whole world's watching me learn how to be.

Tak trocha postpunku ze Švédska, kapela Viagra Boys a skladba Big Boy, která vyšla na jejich albu Cave World v roce 2022. No a teď už se slovenským je Venír, tady je skladba Colorblind.

Pokud byste náhodou byli někdy v Srbsku a chtěli vidět koncert, kde budou všichni pogovat, tak vyražte na koncert Koikoi, kteří nám teď právě hráli skladbu Mississippi. No tady už je David Byrne, který se představil zase po dlouhé době v Praze a každý, kdo byl, tak si ho chválí. David Byrne a Everybody Loves.

0: Kulturní servis.
1: Tak máme tady kulturní servis na poslední červnový den. A začínáme koncerty Zaxpa v Plzni ve 20 hodin, Skotační kulomet v Meat Factory ve 20 hodin, Daigle a Střední vlny v Jazzduku od 21 hodin, Lacodici and New York se Selula. Filmy Kino 35, 17.30, Romeria ve 20 hodin, Bouřlivé výšiny, Letní kino na Pragovce v 21.15, Slepice, Edison Film Hub v 19, Kabinet doktora Caligariho, Kino pilotů ve 20.45, Queer a 21.20, Backrooms, Biooko ve 20.30, Nebezpečná rychlost, Kino Dlabačov v 18.30, Losí Odisea a ve 20.30, Hranice ovládání. A divadla Loď tajemství v 19 hodin, Ekloze a Beckett. V Radočině na Jižním městě a v Malešicích se koná mistrovství Evropy v boxlacrossu. No a propracovali jsme se až k programu Rádia 1, které vám bude v 18 hodin vysílat Estereo, 19 CD non-stop. Dnes to bude album Jakuba Koeniga Hvězdy. Ve 20 hodin začne československá hitparáda Velká sedma, ve 22 Unizone a ve 23 Electronic Tuesday.

divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek dělo do palice, to se vypne. Zase byl koncert, když buchy mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo.

nemůžu, pozvěte to za mě. Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou výplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod a víkendy, faktury, bonusy, moje stage bude teď open space.

0: normalnej pracy! Chcę normalnej pracy! Chcę normalnej pracy! Chcę normalnej pracy!
1: Tak tohle byla skladba Vemte to za mě od Pasti minulý týden nasazená do novinek Velké sedmi. Na tohle je slovenský Pumpkinson a jeho rapový song o připálený

Tak s touhle skladbou Get Ready for Love vběhl mezi diváky návštěvníků Metronom, Nick Cave a jeho kapela The Bad Seeds. Výborný koncert, na který budu nejen já určitě dlouho vzpomínat. Nablíží se nám 12. hodina, tak je pomalinku čas se rozloučit. Tady jsou ještě Butthole Surfers na závěr, Sweet Loaf. Přeju vám hezký začátek léta, zase za 14 dní se na vás bude těšit Petra Ludvíková.

0: Himba i Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pacholičku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, Pipík Sedluň to dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

Krásné úterní poledne, 6 minut po 12. hodině ze studia Rádia 1 přeje všem posluchačkám a posluchačům Rádia Palory. Venku už je o poznání příjemněji. No, já jsem rád, že jste si naladili Rádio 1, přestože už začíná v době dovolených. Začaly i letní prázdniny. Myslím si, že následující 3 hodiny jsem si pro vás nachystal docela zajímavý mix hudby. Ten úvod věnujeme festivalu Creepy Teepee, nadcházejícímu ročníku. A to v souvislosti s kulturním létem, které na Rádiu 1 tento týden probíhá a můžete každý den soutěžit, mimo jiné i o 2 vstupy. Letos tedy poprvé se z Kutné Hory přesouvá Creepy Teepee do Prahy, do klubu Bike Jesus a Fuchs 2 na Pražské Štvanici. No a my se podíváme trošku na, jako vždycky, zajímavý line-up. Například se můžete těšit od pátku 10. do neděle 12. července na Lauren Oder, britsko-francouzskou zpěvačku, producentku a skladatelku. Já jsem sáhnul po její starší tvorbě z desky Who Carries You z roku 2018. Právě teď na úvod zazněla skladba For Those Who Patiently Endure. No a na krýpku vystoupí také newyorská producentka Maurice, vlastním jménem Mary Maurice Rubio. Tohle je letošní ukázka z letošního alba Sentence Structure in the Country, skladba Bad Friend.

0: na Rádiu 1 teď krátký pohled na současnou newyorskou glitch popovou scénu. Dvojice Squib, za kterou stojí Brock Beardley a Crotida Satyra. Už jich tuším třetí studiové album, které vyšlo před pár dny s názvem Erring a ukázka Efus Roundshot and Flopper. No a ještě předtím zhruba měsíc stará deska dvojice Ear Ramspringa a skladba F na Rádiu 1. Down from this.
1: Reklama Rádia 1.
2: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinum na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna. Rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
6: Reklama na Rádio 1.

Tak tohle byl ještě z mojí strany třetí zástupce line-upu letošního nadcházejícího ročníku Creepy TP. Producent, který se říká Patch Plus ze Spojených států, vlastně jménem Look Hallway B. Ukázka z jeho tři roky staré desky White Paper. Skladba s názvem New York 2, nebo NY2. A tohle už je britská kapela Wetlag. Jejich single CPR si vzala do parády, co by remixerka, německá DJka a producentka, která také vystoupila před rokem, tuším, nebo před dvěma v Praze, Horse Girl.

Tolik skladba CPR od kapely Wet Leg, ovšem v remixu od Horse Girl. Čerstvá záležitost na Rádiu 1. A ještě jedna skočná věc, tentokrát podání projektu Desius, který se skládá z bývalých anebo i současných členů britské divnokytarovky Fat White Family. A vlastně k mému překvapení jsem se dozvěděl, že Desius existoval ještě před touhle kapelou. Na kontě už mají celou řadu desek a EPček, tím nejnovějším z konce května je počin s názvem Desius Tracks EP Volume 7. No a tady to je skladba Body Office.

0: Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto pokračuje s alternativním hudebním festivalem Creepy TP, který se letos poprvé od svého vzniku v roce 2009, kdy měl zázemí v Kutné Hoře, odehraje v Praze. Od pátku 10. do neděle 12. července můžete na pražské Štvanici v klubech Bike Jesus a Fuchs 2 vidět a slyšet přes 40 interpretů současné světové experimentální a klubové scény. Na ojedinělé multižánrové přehlídce známé s tou specifickou atmosférou, exkluzivní dramaturgií i komorními rozměry s limitovanou kapacitou vystoupí například Frost Children, Joey, Lauren Order, Death Crash, Poison Ruin, Boy Girl, John Nino nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Creepy TP najdete poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet, retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jiřáku a na sugarbet.cz. Audioknihu Douglas Preston a Lincoln Child, Kabinet kuriozit, vydavatelství OneHot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio1.cz.
1: No a na Rádiu 1 teď trochu zpomalíme se zpěvačkou z Londýna Tyson a její čerstvou spoluprací s producentem No Such Thing a rapperem a producentem, respektive vokalistou Kobe Sayem ve skladbě The

americký umělec, hudebník a básník Benjamin Clementine si na novince Pizza Mind tak trošku pohrává se slovním spojením Pizza Mind a Peace of Mind. Na tom celém je vlastně postavena tato skladba. No a tohle už je nové album projektu Fury, které debutové album, které vyšlo na značce Nomark Amona Tobina. Deska má název Pyromancy, vyšla na konci dubna. No tohle to je ukázka s názvem Radio Laria. No a potom se můžete těšit na novou skladbu od Julie Holter, Fantasy z ohlášeného alba, které vyjde v srpnu letošního roku s názvem Materia.

0: jedno.
1: Chceš poznat nejtvrdší letní kolektivní sport? Přijď se podívat od 25. června do 4. července na mistrovství Evropy v boxlacrosu. Zúčastní se 18 mužských a 7 ženských týmů. Za Česko máme v obou kategoriích velkou šanci na medaily. Hrát se bude v Malešicích, na Jižním Městě a v Radotíně. Více informací a rozpis zápasů najdeš na webu eblc2026.cz. Přijď fandit Česku.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Reklama na Radio 1.
7: No a před kulturním servisem jedna pohodová záležitost od veteránky britského folku Beth Orton, která ale v průběhu 30 let své kariéry spolupracovala i s celou řadou elektronických projektů. Asi nejvíce známý je její spolupráce s Chemical Brothers z 90. let. Nové album vyšlo minulý týden a rozhodně doporučuji k poslechu The Ground Above a ukázka s názvem Cigarette Curls.

Krátce po 13. hodině nastal čas na reprízu první části kulturního servisu, kde se podíváme na několik festivalových pozvánek, také celou řadu galerií a něco málo o programu Rádia 1 pro dnešní den, tedy úterý 30. června 2026. Svátek dnes slaví Šárky, tak všechno nejlepší. A teď už k festivalům. První pozvánka směřuje na akci nazvanou Žonglobalizace, což je festival nového cirkusu, který probíhá na různých místech v Plzni. Případně můžete vyrazit na Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor, který je k vidění v Hradci Králové. A konečně knihovna na vlnách, která běží v Avoid Floating Gallery. Čímž už se dostáváme k rubrice galerie. Artoto galerie v Uhelném Mlýně a pozvánka na výstavu Timo bude. The Chemistry Gallery, Bet Orten, Tvoje krev, moje růže. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie Středočeského kraje, Meltzer, Kinsel, Hilmar, 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP, 230 let, DOX a pozvánka na výstavu Hit by News. Galerie hlavního města Prahy, knihovna a pozvánka na expanzi přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Rock Café Jan Pospíšil a pozvánka na výstavu Chaos Line, nebo Chaos Line, chcete-li. Kunsthalle Praha, Memory of Touch One. Pod tímhle podtitulem se skrývá sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze vás zve na výstavu Váza, symbol kultury a života. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Meat Factory, Galerie Kostka a výstava Burzes Lerenz, Spectre in the Wedge. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera a velkoformátové limitované printy. Nová budova Národního muzea, výstava Czech Press Photo. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnice nad Labem, Miroslav Machotka a výstava Nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, Intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, aneb Otisky času v současné keramice. Karpuchina galerie Natálie Pejchová, výstava Stay in Touch. Veletržní palác, ale také Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích. Tam se dějí věci, tam konkrétně probíhá Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, výstava Zvukové projekty. Galerie C12, Michal Sinek, After Image. Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign. A konečně galerie etc. Art. Tam směřuje pozvánka na výstavu Jiřího Staňka, nazvanou Kůže času. No a co se týká dnešního programu Rádia 1, tak v 15 hodin mě ve studiu vystřídá kolega Josef Sedloň, v 18 hodin vás čeká pořad Estereo, 19 CD nonstop, dnes s deskou Jakuba Koeniga Hvězdy. Od 20. hodiny aktuální vydání československé hitparády Velká sedma a ve 22 hodin pak pořad Unison. No a nesmíme zapomenout od 23. na pořad Electronic Tuesday. Tolik tedy repríza první části kulturního servisu, reprízu té druhé, věnované koncertům, filmům a divadlům vám už představí kolega Josef zhruba okolo 16:45. My
se vracíme zpátky k hudbě. Čeká nás americká umělkyně Kelela, která si chystá už příští pátek na značce Warp Records vydání své třetí studiové desky New Avatar. Venku už je několik singlů a tím posledním z nich, který se právě teď pustíme, je skladba Outer Time, na které hostuje AK Paul. Dalšími hosty na desce jsou třeba Fouché anebo Pink Panthers, teď už tedy Kelela na Rádiu 1.

africká producentka Lauren Duffus a ukázka z loňského EPčka Can't Gone Warm, skladba NUMTE. Ještě předtím Tamaguchi, Lights, Camera, Action, letušní single. No a tohleto je taková vzpomínka na breakbeatová léta 90. trojici Fluke, skladbu Atom Bomb, kterou teď připomíná nový remix britského producenta Daniela Averyho, který vám teď pustím v jeho extended verzi.

Naučí vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

This Mirror Weighs a Ton, takhle zní nový Interpol. Zvukem je to blíže spíše solovkám Paula Bankse. Každopádně se jedná o jednu z nasazených novinek, pro kterou můžete hlasovat do hlavního žebříčku Hitparády Rádia 1. No a tohle to už je australský skladatel a lo-fi písničkář, řekněme, Sam Perry alias Prophetic Justice Ministry. Pod tímhle pseudonymem teď vyšla deska Key to World Peace a tohle je single Life's a Party.

0: Týdny plné Elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Reklama na Radio 1.

Hayley Williams a Daniel James z kapely Paramore si založili takový boční projekt Power Snatch, pod kterým teď ještě ve spolupráci s Tiberius B vyšla nová skladba pravděpodobně schystaného debutového EP, nemám bližší informace, každopádně track měl název Great. Ještě předtím československá spolupráce členů Dukly a Berlin Manson, Lukáš Vidry a Patrika Nadě, co by Guns z eponymního alba, které vyšlo zhruba před dvěma týdny, ukázka Dole to znám. No a teď už nás čeká parta Django Django. 6. listopadu vyjde 6. album Doveland a venku už je první single s názvem Cameos. Jinak desku produkoval bývalý člen Franz Ferdinand, kytarista Nick McCarthy.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě. Kapela Interpol ohlásila už svoje 8. album, to vyjde na konci srpna. Jako první single vydali titulní track This Mirror Weighs a Ton. Dále tady máme londýnského

0: Mike D, jeden z pilířů legendárních Beastie Boys, oznámil debutové solové album s názvem Thank You. To vyjde 28. srpna. Tady je jeho skladba True Colors. Stockholmská čtveřice Clutter ohlásila svoje debutové album na podzim 2. října. Grease Baby, to je další novinka. Projekt Eels Marka Olivera Everetta je také v očekávání nového alba, to bude v říjnu, a tady je skladba Cap in Hand. Tři šťastní vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert legendárních Kraftwerk, kteří vystoupí 15. července ve Fóru Karlín.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Deska z minulého týdne, která mě potěšila asi nejvíce, náleží newyorskému projektu Chanel Beats, za kterým stojí Shane Lavers. Ještě tam bývá občas řazena, není to úplně jasné, jak to vlastně s tím složením je, ale občas bývá tedy zmiňována také Maya McGrory, která má svůj vlastní solový projekt Call, který jsem tady taky určitě několikrát pouštěl. Nové album tedy má název od Chanel Beats Your Day Will Come. Tohle byla ukázka Drunk Stupid in the Structure. No a ještě vám nabídnu jednu věc z téhle desky, ta má název Boss.

0: na Radio 1 si teďka pušíme několik novinek z kytarové scény, například v podání stále, dá se říct, začínající londýnské šestice Man, Woman, Chainsaw, která na novince Get Up and Dance burcuje tedy nějakému většímu pohybu. No a za malou chvilku třeba písničkář Brennan Vedl anebo hudebnice Badoobi s novinkou Sun Has Set.
1: Tak můžu říct, tak koza mě, počkejte, ta koza už mě neposlouchá, nebo jak?
2: No, jako, a, jako že si stěžuje, tako, ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1, jako jo. Takhle, něco takového.
1: Tak ta moje naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá, ona by jenom poslouchala rádio, a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
2: Ne, a tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1. To se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
1: Aha, a
2: tak
1: to bude, jo a jo, to jako. Rádio 1 nebo televize 1?
2: Rádio 1 jenom,
1: aha,
2: takhle, jo?
1: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
2: Tak.
1: A co ještě?
2: Tak to je všechno.

hudebnice původem z Nashville, Brennan Vedel a single Pretty Little Fantasy, někde mezi Courtney Love, Sheryl Crow, hodně devadesátková záležitost. No a teď už Bee-ba-doo-bee, Sun Has Set, schystané šesté desky, ne, pardon, čtvrté desky Pylon, která jde v půlce září. Taky hodně devadesátky.

To a new state and left the burning house.

sympatické indíčko z australského Adelaide, to je kapela Swap Meet s singlem Halfway, který se vyskytne na chystané desce, která jde zhruba za 3 týdny s názvem Mount Zero. Teď už nás čeká dvojice z Holandska, The Hop Knops, která vzešla z pozůstatků kultovní holandské kapely Loosberg výsledek práce The Hop Knops má název Helmets Off, vyšlo to minulý pátek a z téhle desky vám teď nabídnu ukázku Used to It.

Další album, které z minulého týdne, které určitě stojí za vaši pozornost, má na svědomí americká hudebnice, písničkářka Sari Lightman z LA, která se hlásí k odkazu takových trubadůrů jako John Prine nebo Leonard Cohen. Deska má název The Way I Saw You, tohle byla titulní skladba, která album otevírá. No a tohle už jsou Mojave, You Said It Before.

by se to podle zvuku nezdálo, tak Mojave, správná výslovnost, nebo Mojave spíše. Three je britská kapela, tohle to je skladba You Said It Before z jejich poslední desky, která vyšla v roce 2006, Puzzles Like You. Ještě předtím doplním nebo upravím informaci k předchozí Sari Lightman, to byla skladba Girl Bitten by a Lizard, nikoli ta titulní z aktuální desky. No a teď v souvislosti s poměrně velkou hudební událostí, která se pojí s nadcházejícím ročníkem Karlovarského festivalu, který začne už tento víkend. David Ondříček, autor nebo režisér kultovního snímku Šepty, který si právě na festivalu odbude, řekněme, obnovenou premiéru nebo spíše připomenutí, protože je to přesně 30 let, co měl tenhle snímek premiéru. Oslovil kapelu Color Factory, která je nedílnou hudební součástí tohoto filmu z 90. let, která se tak dala dohromady a vystoupí na Karlových Varech a podle všeho nepůjde o ojedinělé letošní vystoupení. Vypadá to, že nás čeká ještě několik koncertů. Tady je z jejich slavné desky z roku 96 ukázka Drift on Your Love, Color Factory.

0: Ty Vlašťovko, to nám ten Bohenil dneska pěkně praská, viď? A teďka ty hvězdy, že jo? Teďka ty jiskřičky, oni vypadají jako ty hvězdičky a já vždycky takhle večer mám spoustu bezva nápadů jako na písničku. Můžu ti třeba jeden napsat do cancáku?
1: Ty vždycky slime.
0: Tak jo!
1: Ty truhlíku, tady ne, tady mám přece program Rádia 1. Rádio 1 je moje jediná láska, kamarádi.

brooklynské producentské duo Fundido vydalo teď z kraje června single Get a Grip se zpěvačkou Emmou Dufo spolu ještě s několika remixy. My jsme si pustili tu originální verzi, respektive radio edit. No a ve 14 hodin 25 minut už se rozeznívá novinka od dvojice Boy Harsher, Jay Matthews a Augustus Miller s novinkou Jeans.

0: se asi říct, že se jedná o jednu z nejoptimističtějších skladeb téhle Dark Wave dvojce. Jeans, uvidíme, jak bude znít třeba nadcházející album. Podání Boy Harsher, máme 14 hodin 28 minut. Následovat bude projekt Storefront Church, novinka, která vyšla minulý týden, single Tendency for Violence.
1: To nedá. Strašně moc. Tak tohle já nechápu.
2: Dávo. Jsem vypracovaný.
1: Jo, vyhoď to, prosím tě, cestou, tam máš sklo. Radio 1.

Producent K-Lone před pár dny vydal několik letních editů. Nazvíme to třeba remixy. Mimo jiné spolupráce Caroline Poláček a kapely Caroline. Single Tell Me I Never Knew That. No a tohle už je dvojice Desire, působící v Montrealu. Klasický zvuk.

0: No, počkej, chvíli tady podělej, to mě musíš jako říct, že to mě jako fakt těžce mě to jako zajímá. Promiň. Hej, to mě jako řekni. Hej, koho tě kolem bojíš, jo? Jako losnu, anebo mažňáka?
1: Já, jako každý soudní člověk, volím Rádio 1.

14 hodin 43 minut posloucháte Radio 1. Tohle to je další skvělá záležitost z minulého týdne. Producent DJ Pleat, který tedy působí aktuálně v Berlíně, ovšem má arabské, respektive libanonské kořeny, vydal na značce Smalltown Supersound výborné album Please, kterého právě teď zazněla ukázka s takou. No a do 15. hodiny ještě tady mám několik skladeb, několik tanečních skladeb, například producent Fejka, tedy Brian Zajak se skladbou Mara, ovšem v remixu od peruánské producentky a DJky Sofie Curtesis, který vyšel před pár dny. A potom hned další remix od oblíbenkyně Shanti Celeste skladby Cold at the Top irské kapely Kneecap. Loučí se s vámi Rau Palory, za malou chvilku už dokončím nebo doplním tedy seznam odehraných skladeb, který je k vidění na webových stránkách Rádia 1 pod mým jménem. No a budu se těšit za týden naslyšenou.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co dnes považujeme za závislost? Na čem jsme závislí víc, než si připouštíme? Festival Knihovna na vlnách letos otevře téma úniku, reality show i umělé inteligence. Debaty, literatura a inspirativní hosté od 23. června do 16. července na lodi Avoid Gallery na Pražské náplavce. Více na mlp.cz/navlnách.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Reklama na Radio 1.

0: zkušení diamanty.
1: Vývar. Jo, a rybí vývar získáme jedině z rybích hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné ryby.
2: Ale pozor, milý pane, nejlepší vývar získáme jedině na Rádiu 1.
1: Tam není to nic proti žádným bontónu. Zrovna tak tam můžeme...

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Kulturní léto pokračuje s alternativním hudebním festivalem Creepy TP, který se letos poprvé od svého vzniku v roce 2009, kdy měl zázemí v Kutné Hoře, odehraje v Praze. Od pátku 10. do neděle 12. července můžete na pražské Štvanici v klubech Bike Jesus a Fuchs 2 vidět a slyšet přes 40 interpretů současné světové experimentální a klubové scény. Na ojedinělé multižánrové přehlídce známé s tou specifickou atmosférou, exkluzivní dramaturgií i komorními rozměry s limitovanou kapacitou vystoupí například Frost Children, Joey, Lauren Order, Death Crash, Poison Ruin, Boy Girl, John Nino nebo Track Violence. Další jména line-upu jsou postupně odhalována na Instagramu festivalu. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Creepy TP najdete poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet, retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jiřáku a na sugarbet.cz. Audioknihu Douglas Preston a Lincoln Child, Kabinet kuriozit, vydavatelství OneHotBook, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Krásné odpoledne vám přeje Josef Sedloňo a posloucháte Rádio 1, dozněla nám ikonika, tato už také ikonická postava značky Hyperdub, to byla skladba Break Me Off, její novinka tentokrát z minulého měsíce, předtím také Haunted Youth z jejich poslední desky, teda ten belgický talent na poli takové indie kytarové muziky, také z domácí Velké sedmi, obligátně skupina se strkem Pomalý. A zněli také z parády Bonobo, Acid Arab, či vlastně Bonobo nasadíme teďka ve čtvrtek, místo Jerryho budu vysílat, takže se těším na vás. Lauren James zněla také Jasmine Lassie a před reklamkou také Killick Tennyson, který ho také uslyšíte jako novinku, či Minjuleb a Inner Life. Tohle už je ale britský producent Fathomless, se kterým byste se měli poprvé naživo setkat příští rok na spektakuláre v rámci showcaseu značky Folded Music, kde ostatně chystá své album Ephemeral. Tohle je ho zatím poslední singlík, teďka vyšel v pár.

Tak ten německý hudebník z Mnichova, Christian Prommer, kterého si můžete pamatovat dříve také z projektu Truby Trio, či Vum Vum z Neceky 7. Jo, tentokrát solové album se chystá na právě legendární mnichovské Znece Kompost pod názvem, myslím, že už vyjde za pár dní, nespomenu, každopádně Trying Times, to byla jeho poslední novinka, druhý single, myslím, tentokrát se zpěvačkou Justin Horvath. No a před námi jsou Dusky, kteří také teďka vydávají tuhletu dvojsklabovou záležitost na značce Anjuna Deep, Next Life EP, a já vybírám tuhletu soulovku Elm. 15 hodin 52 minut, vy posloucháte Radio 1 Plus, také za chviličku aktualizuju.

0: Tolik Lily Juniper, tato šikovná hudebnice, zpěvačka, která se původně, myslím, že objevila i v Praze po boku tenkrát Frederika Robinsona. Jestli si pamatujete, tak to po minulé dekádě tetí před minulý rok to bylo snad upsala také prestižní americká značka Friends of Friends. To je hitovka, jaká z června ještě Way to Love, pár týdnů stará. Máme 15 hodin 59 minut, vy posloucháte Rádio 1.
1: Reklama Rádia 1.
2: Chceš poznat nejtvrdší letní kolektivní sport? Přijď se podívat od 25. června do 4. července na mistrovství Evropy v boxlacrosu. Zúčastní se 18 mužských a 7 ženských týmů. Za Česko máme v obou kategoriích velkou šanci na medaily. Hrát se bude v Malešicích, na Jižním městě a v Radotíně. Více informací a rozpis zápasů najdeš na webu eblc2026.cz. Přijď fandit Česku.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
6: Reklama na Rádio 1.

Tak to byla vzpomínka na loňské výborné album producenta Headache, Thank You For Almost Everything, které myslím, že patří opravdu takovým lahutkám, rozhodně si ho dejte, pokud ho neznáte. To byla skladba 1965, hned úvodní track. No a tohle je Sepp Weiblatt, novinka Folded. Tentokrát se zpěvačkou Jouska šlo teďka také Luce Černo na značce Beyond. Sepp Weiblatt a 16 hodin 5 minut. A playlist také za chvilku na stránkách Rádia Wave.

CD Nonstop. S domácím etnoelektronickým projektem Omnion najdeme už 15 let pražského multiinstrumentalistu a producenta Tomáše Reindla. Jeho zcela nové album Omnion Římská 3 uslyšíte v premiéře na Rádio 1 v souvislosti s jeho zítřejším křtem na Vyšehradě. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Jamie Redding the Naka, A Sound of Fractures a jeho nové EP Alone Together, které znělo také hned té úvodní a titulní skladbě. Příjemná věcička, jinak byste to viděli na Spektakuláre. No, už to budou dva roky, nebo loni to bylo možná tak, abych kecal, teď jsem úplně zmaten. Každopádně utíká to. Máme 16 hodin 14 minut, za chvíličku je tady kulturní servis, ale než se tak stane, tak je tady tenhle ten nový release ze značky Journey of Explorations z tohle sublabelu a projekt LAR LAR, který nabídl dvě příjemné takové elektronické věci s vokálem. Tohle je ta ukázka Dragging You Down s Luke Colsonem, LAR LAR. Rádio jde v 16 hodin, no a za chvíličku už 15 minut. Playlist už kompletní najdete na stránce Rádio 1.

0: Kulturní servis.
1: Tak máme tady 16 hodin 18 minut, je tady repríza kulturního servisu na Rádio 1 pro dnešní den, ten poslední červnový, 30. června konkrétně, kdy svátek má Šárka. Šárkám všechno nej. No a popřeju i k narozeninám Mariance a Filipovi. Každopádně pojďme už na koncerty, filmy, divadla i tančírny. No a program Rádio 1. No a začneme koncerty. Musím říct, že prázdninový model už začal, takže mám tady nabídku jenom 3 koncertů. Meat Factory dneska vystoupí od 20 hodin. Diggle, nebo DYGL, a také naše domácí support střední vlny. V Jazz Doku dneska od 21 hodin hraje Laco Deci a New York Cellula. No a v Zachspach v Plzni od 20 hodin je dneska Skotační kulomet. Filmové představení, tak tam je trošičku nabídka širší. Kino 35 nabízí už 17.30 film Romeria. Od 20 hodin pak už Bouřlivé výšiny. Letní kino na Pragovce v 21.15 se promítá zde film Slepice. Edison Film Hub v 19 hodin nabízí Kabinet doktora Caligariho. Kino pilotů pak ve 20.40 film Queer a ve 21.20 Backrooms. Bio Oko v 20.30 dneska Nebezpečná rychlost a v kinu Dlabačov pak máte možnost přijít 18.30 na Lossy Odyssea a ve 20.30 Hranice ovládání. Z divadelní představení tady mám pouze jednu nabídku konkrétně na Loď tajemství. Od 19 hodin se zde bude hrát Exkloze a Beckett. No a s ostatní zajímavostí v Radotíně a na Jižním městě a v Malešicích probíhá mistrovství Evropy v boxlacrosu. Tolik kulturní servisy, ten je samozřejmě na stránkách Rádia 1. Teď už také program Rádia 1. Vězte, že dnes 18 hodin to bude pravidelný vinylový speciál Estereo. Dneska s Ultrafínem. V 19 hodin vás už pozvu k poslechu CD Nonstopu a premiérové nové desky Omniona Římská 3, která vyšla teďka v červnu a křtí se už zítra také na hradbách na Vyšehradě. O 20 hodin pak už to bude také Velká sedma, jasně, premiéra československé hitparády Rádio 1. No a o 22 hodin také hodinka pořadu Unizone a o 23 hodin Electronic Tuesday s Janem Krumlem. Tolik dnešní kulturní servis na Rádio 1. Samozřejmě příjemný poslech vám přeje až do té 18. hodiny Josef Sedloň. No a my už teďka míříme opět za muzikou.

Tohle byla americká partička Howdy, která má na spadnutí své nové album Big World. Zatím poslední single se vám nabídl Blast. No a teď už také kapela Frost Children, kterou jste viděli loni na brněnském festivalu Popmese. Teď konečně také zase zpět v Praze po dvou letech, kdy vystupovali tenkrát ještě v Arše. Frost Children uvidíte na festivalu Creepy TP od 10. července do 12. probíhá na Pražské Štvanici tenhle ten festival, se kterým máme také tento týden právě kulturní léto. Já doplním také, že vám nabídnu kapelu Death Crash v pořadu CD Non-Stop ve čtvrtek. Teď už ale Frost Children, jejich úplná novinka Satellites, schystané jejich nové nadílky EP Tweaker Poem. Frost Children, 16 hodin 25 minut na Rádiu 1. No a playlist také kompletní, tak najdete na stránkách.

0: Reklamaráde a jedno.
1: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinum na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Reklama na Radio 1.

Britský producent Daniel Avery vydal loni výborné album Tremor, náznak se domino docela hodně, takový je stylově úklon od té jeho technomuziky, ale pak mu to nedalo a udělal po půl roce tuhletu verzi Midnight Versions desky Tremor a potuj ta parádní věc Until the Moon Starts Shaking, Midnight Version. No a my si Daniela Averyho teďka dáme také co by remixera, protože před týdnem remixoval také skvělý Fluk, tuhletu kapelu, kterou jsem vám dovezl. Už no, je to 32 let neuvěřitelných. No. Byl to rok 94, se psal, kdy právě Fluk a Spooky byly jedním z prvních vůbec elektronických live actů vůbec objevující se v Čechách. Tenkrát trio Fluk, myslím, že současně už duo. Teď v jejich hitovce Atom Bomb, která vyšla šlo poznání později, koncem 90. A tuhle ten nový kabátek obstaral Daniel Avery. Nazval ho Nuclear Summer Remix. Fluk na Rádio 1. Daniel Avery remixu. No já doplním vlastně, že vyšla je teďka kompilace, kterou jsem vám nabídl v neděli kapely Fluk s remixy jejich vlastními pro největší hity. To byla kompilace The Second Bite, kterou jsem vám nabídl teď, ale už Atom Bomb a Daniel Avery remix.

Britský producent Dan Farley aka Youth 83 a jeho loňský singlík Sidewalk. Musím říct, že letos se tím stále nic nevydal, vy jste každopádně o něm slyšeli profilový pořád intro v té nedělní noci. Čekněte když tak playlist a informace na stránkách pod pořadem intro. Teď už je ten ruský producent ze St. Petersburgu Dmitry Kuzmin aka New Age, který se chytil v zahraničí svou různorodou elektronikou od nějakého chill elektroniky až po drum and bass přes house či lámané beaty. Tohle je jeho novinka On The Way, zatím první ochutnávka z chystaného stejnomenného EP, které by se mělo objevit příští měsíc na značce Memory Pattern. New Age na Rádiu 1. No a samozřejmě doplním playlist, pokud vás něco zajímalo, najdete na stránce Rádiu 1.

Tak a tolik nová spolupráce Clara Hill a producenta Cracker Z. Novinka Better vyjde na chystané výpíčku Harmony pro značku z Berlína Sonar Collective. No a tohle už je americká hudebnice Earth Ether, tak a její novinka Crown Jewel, kterou najdete na její chystané nové desce Heavenly Body, která má se objevit také teďka v létě na jízdnece Chemical X po 3 letech od její předchozí desky Powders. Tohle je už Earth Ether. Rádu jedna novinka Crown Jewel. Máme 16 hodin, 52 minut.

0: Americká producentka Earthy Harris, saka Living Light. Už zítra máte možnost slyšet naživo také na hradbách Vyšehradu, kde mimo jiné bude jako host křtu našeho domácího producenta Omniona, který tam samozřejmě také zahraje, a vy tam uslyšíte také od 18 hodin už také DJM Spillera, kterého zdraví Milana, Living Light také, a na viděnou zítra. 17 hodin na Rádiu 1.
1: Reklama Rádia 1.
2: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Reklama na Radio 1.

Tolik je DJ Crush, asi taková jedna hodně z překvapivých jeho věcí na té albového novince, kterou teďka vydal přes svůj Bandcamp na svým vlastním labelu. To bylo každopádně DJ Crush z kaba Side Flow z jeho albové novinky Tokyo Hum. A vy ho uvidíte v říjnu v Praze. No a tohle už je americký producent Jeff McIlwain, kterýho se vám už párkrát také dovezl naživo do Prahy. Říká si Lusine. Jeho můžete pamatovat hlavně ze značky Ghostly International. Tam se teďka také navrací a tohle je jeho první single po dlouhé době s názvem Pendulum. Máme 17 hodin 7 minut a playlist na stránkách Rádia 1.

Původem je, myslím, že izraelský hudebník Cyrus Shahrat aka Hiatus, v Londýně nakusídlený a pracující na své velmi příjemné elektronice, takové organické, a ostatně už můžete jeho muziku sledovat od počátku minulé dekády. My jsme si tady dělali profilový pořad intro už na konci té minulé. No a chystá, myslím, že zřejmě nové album po dvou letech, celovala zatím pilotní záležitost Černá Hast. No a kdo vydal už nové album, je také člen Kiasmos Janus Rasmussen, kterého jsem vám už dovezl naživo na spektakuláře před 5 lety, ale chtěl by toho vidět znova s touhle deskou, kterou vydává po 7leté odmlce. Dostala název Inert. Začínal na ní teďka i zpívat, jak slyšíte v této ukázce Doom. Janus Rasmussen z Kiasmos, tenhle ten hudebník z Fárských ostrovů. 17 hodin a 15 minut na rádiu.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom. Reklama na Radio 1.

Také tohle byla americká partička ze Seattlu Exciter a jejich novinka Draw a Star na značce Spirit Goth, kde ostatně vyšlo i nové album Castle Beat, na které se doufám ještě dneska také podíváme. Tohle ale už britská dvojice Mount Kimby, která se navrací na label Warp Records svou novinkou Monroe, která vyšla teďka před týdnem a kousek, možná 14 dnama už. Monroe, Mount Kimby na rádiu 1 v 17 hodin 24 minut. No a playlist čekněte na stránkách.

Americká dvojice Beacon, která se tady myhla, myslím, že na konci minulé dekády v Lucernu Mizibaru tenkrát. Tohle byla však jejich úplná novinka, teďka týden stará Blip na značce Upper Movement, už druhý single z jejich chystané desky, no ale teď už se tady podíváme také na nové album od dvojice Toma, ve kterém najdeme také výborného původem belgického hudebníka Tristan Delíš. Každopádně spolupráce s James Watermanem, jejich společná Toma a James Waterman, deska Living Cycles na značce Stereofox vyšla jaka v pátek a příjemné organické takové downtempo elektronicko-akustické dílko. Tohle je ukázka Gravity.

0: Kiky. Aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
1: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
2: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

tolik už americký New Yorkský projekt Channel Beats, za kterým jdeme hudebníka a zpěváka Shane Laverse. Navrátil se po dvou letech úplně stejně nazvanou deskou Your Day Will Come, hodně vtipný, ale je to úplně jiná deska s jiným obalem a s jinými písničkami. Vyšlo pro značku Jack Jaguar, jste slyšeli z ní ukázku JBL in the Fireplace. JBLka v ohništi. No já jsem sliboval tady také tohle nové album od amerického producenta Josh Wangaka Castle Beat. Tohle je také kurátora značky Spirit Goth, kde ostatně vydává tohleto své sedmé studiové album Castle Beat Římská 2. Přesně 10 let od té jedničky. No tohle závěrečná věc, alba příjemná skladba Promise. 17 hodin 49 minut.

Tak je tolik francouzský talent Juné Oji a jeho novinka In Color, kterou se navrací na label Friends of Friends, který ho už objevil před pár lety. No a doufám, že letos se konečně také pochlapí album. No tohle je Julia Holter, ta hudebnice ze značky Domino Records, která také už vydává dvě dekády minimálně svou skvělou velmi osobitou muziku a potvrzujete i tímhletím novým singlem Fantasy. Její další ochutnávkou z chystané desky Materia. Julia Holter.

Tolik folkové duo Memorial z Islandu, které také jste slyšeli v novém singlu Dawn společně s Olafurem Arnaldsem. Chystá ostatně projekt Memorial a desku Jeru na srpen Jera. No a Olafur Arnalds, jak už jste možná také zaslechli, se objeví jako jeden z headlinerů příštího ročníku festivalu Spektakuláre, kdy zakončí festival v dubnu. No a tohle hudebníka bych také moc rád viděl příští rok v Praze. Německý milovník vintage syntezátorů Ludovic a jeho novinka Still. Půjdu, jsem nestihl už nic z toho retro vzpomínky na Open Airfield. Když tak si dáme po celém stopu. Každopádně teď za chviličku už Estero s Ultrafinem. No a já se těším na slyšenou opět za hodinku při pořadu CD Non-Stop dneska s Omnionem a jeho zcela novou deskou v premiéře na Rádiu 1. Pořadu CD Non-Stop deskou Omnion římská 3, kterou pokřtí už zítra. Teď už ale Ludovic a skladba Still.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jsme to my, kdo v době AI ovládá naše data, suverenitu a politickou svobodu. Odpověď hledejte v galerii Rudolfinum na mezinárodní skupinové výstavě Datas, the Data and the Sovereign. Do 30. srpna rozsáhlý doprovodný program na www.galerierudolfinum.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Reklama na Radio 1.

Dobrý večer a vítejte u pravidelné úterní vinylové hodinky jménem E-Stereo. Jelikož za sebou máme velmi rozpálených a žhavých pár dnů, tak jsem z archivu vytáhl set, který by nám mohl snad přičarovat trochu toho schlazení v podobě deště. Hned první skladbou je zaříkávání Deja Ursíneho Stá pěseň o daždi.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Reklama na Radio 1.
3: Stereo. Vítejte do druhé půlky dnešního Estera. Zahajuji kapela Legomo se skladbou Whenever.

z kterého se nám pomalu chýlí k závěru a jelikož jsme ho začali zaříkáváním deště, tak ho v podobném duchu i zakončíme. Loučí se Utrafino, Estereo a na závěr Jean Lesia a jeho Lady Rain.

0: jedno.
1: Chceš poznat nejtvrdší letní kolektivní sport? Přijď se podívat od 25. června do 4. července na mistrovství Evropy v boxlacrosu. Zúčastní se 18 mužských a 7 ženských týmů. Za Česko máme v obou kategoriích velkou šanci na medaily. Hrát se bude v Malešicích, na Jižním městě a v Radotíně. Více informací a rozpis zápasů najdeš na webu eblc2026.cz. Přijď fandit Česku.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Ekokom. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl. To se vyplatí.
4: Reklama na Radio 1.

0: CD non-stop. Příjemný i ničím nerušený poslech, jako každý úterý vám přeje Josef Sedloň dnes s domácím interpretem, konkrétně pražským projektem Omnion, a bude znít zcela nové album Omnion Římská 3, které vyšlo teďka před pár týdny na značce Didymos, jako jak CD, hlavně myslím, že digitálně, tak jak i vinylové dvojalbum. My se ho zařazeme do CD stopu hlavně v souvislosti s zítřejším křtem na Vyšehradě, na hradbách, kde proběhne právě i moc příjemný taky setík třeba od M. Spillera, také se tam objeví tam ansámbl Milánoš, se kterým spolupracoval Omnion, a také zde uvidíte americkou hudebnici Living Light. Každopádně za projektem Omnion najdeme už od počátku té minulé dekády hudebníka multiinstrumentalistu Tomáše Reindla, tohodle skladatele a hráč hlavně na tabla. A Omnion jinak sám od počátku definoval svůj osobitý styl jako omnibeat, jako unikátní kombinaci živých nástrojů právě s elektronikou, a to interaktivní. Jeho rozpoznatelný styl kombinuje inspiraci jak starodávnými kořeny hudby východu i západu, a právě zpracuje se sofistikovanými přístupy právě v loopingu. Jeho záběr sahá napříč kategoriemi od elektroakustického downtempa přes world beat až po extatickou taneční hudbu. Vy jste mohli jeho prvotinu desku s názvem jinak Omnion právě jedna zaregistrovat už v roce 2011. Tohleto album jsme si tady také představovali, které nabídlo 10 nahrávek, a vy si z něho můžete pamatovat také hitovku Šaman Zimmermann. Každopádně na to druhé album jsme si od Tomáše Reindla a Omniona museli počkat až do roku 2019, plných 8 let, kdy vychází album Omnion Římská 2, které nabídlo pouze 8 nahrávek, a opět se tam kombinuje elektronika, world music a vlastně prvky blízkovýchodní muziky. Každopádně teď, jak jsem řekl, jste mohli už od toho roku 2004 zaregistrovat jeho pak singly Dilmano Dilbero, či také novou verzi skladby Šaman Zimmermann, to už bylo rok dříve v roce 2023. No a vlastně pak se také objevil teďka letos ta výborná spolupráce Hrodočok s projektem Milánoš, se kterým ostatně také tuhle věc uslyšíte zítra na Vyšehradě. Doplním, že to nové album Tomáš Reindl vydal teďka v červnu, mám pocit, to bylo přes digitální platformy, a teď také vyjde, a vy se budete muset pořídit i na vinilu právě zítra, kdy už teďka čerstvě dorazily tyhle ty vinily. A doplním, že na té římská trojice Omnion, kterou za chviličku uslyšíte, odevírá ta nová verze právě staré skladby Šaman Zimmermann, kterou znáte z vysílání Rády na či Pokoj a mír, také známá věcička, a objevila se tam i ty zmíněné singly Hrodočok či Dilmano Dilbero z projekty Milánoš. Teď už tenhle ten talentovaný multiinstrumentalista, producent z Prahy Tomáš Reindl a Omnion na této novince, kterou naživo zítra máte možnost slyšet také na hradbách na Vyšehradě. Já vám přeju příjemný poslech.
1: CD non-stop.
2: Ale vzpomněl jsem na tvůj slavný monolog starého rybáře ze hry Děravé sítě. Říkáš tam: o budoucím čase to... Ne, pardon. Říkáš tam o budoucím čase toto.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Reklama Rádia 1.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Reklama na Radio 1.
8: Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v hitparádě. Kapela Interpol ohlásila už svoje 8. album, to vyjde na konci srpna. Jako první single vydali titulní track This Mirror Weighs a Ton. Dále tady máme londýnského

0: Mike D, jeden z pilířů legendárních Beastie Boys, oznámil debutové solové album s názvem Thank You. To vyjde 28. srpna. Tady je jeho skladba True Colors. Stockholmská čtveřice Clutter ohlásila svoje debutové album na podzim 2. října. Grease Baby, to je další novinka. Projekt Eels Marka Olivera Everetta je také v očekávání nového alba, to bude v říjnu, a tady je skladba Cap in Hand. Tři šťastní vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert legendárních Kraftwerk, kteří vystoupí 15. července ve Foru Karlín.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Kalendář ukazuje 30. června roku 2026 a před námi je další kolo Velké sedmi na Rádu 1, čili české a slovenské hitparády na Rádu 1. Můžeme hovořit o poslední červnové Velké sedmě nebo také první prázdninové, jak chcete. Reprízu samozřejmě už si poslechnete v červenci. Jako vždycky nás čeká 5 novinek, 15 postupujících míst, řekneme si jména výherců, pustíme si pamětnickou vzpomínku, prostě jako vždycky, však vy, kteří posloucháte pravidelně, to znáte.

Jako první si dneska pustíme mladou zpěvačku, má, dá se říci, producentku, Sáru Vosobovou, která vydává svůj první single nazvaný Chybíš. Říká o něm, chybíš je modlitba za ty, kteří odešli dřív, než měli, a pro ty, kteří tady ještě zůstanou. Hlavně je pro sebe, pro moji kamarádku, odjela si daleko až na druhou stranu zeměkoule, aby spoznala svět a nakonec ještě trochu dál. Úplně nedál, jak to šlo. Je pro tvou rodinu a další rodiny, je pro kamarády, kamarádky a je i pro mě. Hudbu Sara Vosobová vytvořila společně s producentem a kamarádem Matějem Šímou. Sbory jsou nahrány bez smyček v dávném čase v kostele v Žižkově a zpívají je kamarádky, které si tu Natálku, o které je tady řeč, pamatují a chybí jim stejně jako zpěvačce. Ještě tady dodám, že Sáru Vosobovou si můžete samozřejmě sledovat na Instagramu a můžete ji naživo vidět 24.7. v Třeboni nebo 31.8. v Praze na lodi Tajemství. Tady je první z dnešních novinek, Sára Vosobová a skladba nazvaná Chybíš.

Sara Vosobová a nový singl Chybíš, první to z dnešních novinek Velké sedmi, kterou právě posloucháte. Tím druhým budou The Starest, kteří mají venku nový letní singl. Zhruba rok po předchozím albu Electric Animals předznamenává tahleta písnička nové album, na kterém skupina stále fungující ve složení Mojmír Papalesku, Tonya Graves, Petr Venkrebec a Miki Papež usilovně pracuje. Konečně léto a venku se dá protancovat klidně už i celá noc. A o tom je naše nová písnička Radosti ze života. O tom, že tenhle text na skvělou Mikyho hudbu mi naskočil hned a naprosto přirozeně, jednoduše. Trápíš se, zkus vylez ven a klidně si jen zatancovat. Třeba to pomůže, říká k novému singlu Tonya Graves. Odlačení taneční, nevtíravý, ale popový takový nový singl The Stylist. Kapela slibuje, že ho v létě už uslyšíte na festivalech, kde bude vystupovat. Out All Night, The Stylists.

0: Bestialis Out or Night, letní taneční single. S třetí písničkou půjdeme na Slovensko. Pokud jste byli v pátek v Kaštanu, tak jste tam mohli vidět Modré hory. Třetinou Modrých hor je rapper, který se říká Bene, nebo kterému se říká Bene, aby to bylo úplně přesnější. Bene se na svém novém singlu spojil s Šickem, což je multimediální výtvarník, a společně vytvořili nahrávku nazvanou V nečase. Zkusím to překládat online, doufám, že se nebudu moc u toho zadrhávat. Co se stane, když multimediální výtvarník zavolá na kafe rapera a navrhne mu spolupráci vycházející z teoretických a filozofických ideí Viléma Flussera? Slovo dá slovo a obraz a zvuk. Potom se proběhnou pár desítek kilometrů po Karpatech a pod stromů je sledují skřítkové z vyprávění starých babiček. Skřítkové, které když nevidíš, tak si je stačí představit. Oni si spolu povídají o písmu, o obraze a kilometry ubíhají a najednou s nimi běží všichni jejich hrdinové a hrdinky. A najednou sedí znova v kavárni, plné svých předků. Rapper se známý výtvarníka z Doom, z Delo a z Wu-Tang Clan. Výtvarník zase představí rapperovi Daphne Orem a Susan Kerr. Rapper má pocit, že Daphne Orem zná odjakživa a výtvarník se stává kámošem Dooma. Ťukají do pravěkých 8-bitových počítačů a snaží se rozmotat děj jako magnetofonovou pásku, na které už čekají Space Invaders. Kdo vyhrá další partii? Multimediální výtvarník Jan Šicko a rapper Bene se potkávají v audiovizuální performanci v koláži jazyka, času, prostoru, rapu, zvuků, beatů, zrna a pixlů, obrazců a citátů Viléma Flussera. Oba spojuje nostalgie po 8-bitových počítačích a úcta k pravěku IT. A na závěr zůstanou slovenštiny a ve ctě, že v nečase je Šicko na porádku, lebo tuto Bene. Bene a Šicko, Hey Siri, spolu s Homeboyem Sandmanem.
1: English through the computer, didn't it? I have no doubt to get it.
2: Yeah. Track is homeboy on. What's up? Yeah, yeah, all that synthetic, all that computerized. Yeah. You know, it serve a purpose. But you better not run wild with that. Yeah. There ain't nothing like the real thing to make you feel things.

0: flushed through the computer dinner. I have done to the animals.
1: Bene a Šicko, featuring Homeboy Sandman ve skladbě Hey Siri jako třetí dnešní novinka. Novince. To už čtvrtou bude Mat 213. Mat 213 přichází s novým albem Retrospexe, které mapuje poslední rok a půl jeho života. Nahrávka zachycuje období balancování, intenzivní práce, postupné vyčerpání osobního směřování. Nejde přitom jenom o nostalgický pohled, ale spíš o pokus pojmenovat moment, kdy člověk přestává řešit dospívání a začíná se naplno uvědomovat vlastní dospělost. Retrospexe je moje deska o čase. Dívám se zpátky a zjišťuji věci, říkám a 213. Album podle něj stojí na tématu, které označuje jako coming of age, tedy fázi, kdy už nejde o samotné dospívání a o otázku, co se děje poté, co se člověk v dospělosti konečně smíří. Retrospexe je výrazně retrospektivní album, místy melancholické, místy ironické, někdy rezignované nebo smířené. Vedle úvah o stárnutí a proměně identity se na desce objevuje únava z nutnosti permanentní produktivity, vyhasínání energie u lidí kolem autora i potřeba udělat si morální, emoční úklid po náročném období. Tady je další z dnešních novinek, Mat 213 a skladba Siluety, ve které si zahostoval Tokyo Drift.

Mat 2.1.3, Siluety, spolu s ním Tokyo Drift, skladba, kterou najdete na novém albu Retrospexe. Ještě bych možná měl dodat, že kromě Tokyo Drift na desce hostují i Leifer, Rohony, Gufrau, Viktor Kao, Fidlesky nebo Mary April a celé to vyšlo od Championship Music. Dostáváme se k poslední, páté dnešní novince ve Velké sedmě. Tou budou plzeňští SSZSA, dlouholetá ikona na emo-korové scéně. SSZSA se chystají na podzim vydat nové album, které v tuto chvíli avizují prvním singlem nazvaným Vykoupení. Po dvou letech od vydání alba Dokud vím, co mám, přichází s tímhletím singlem, který má být energickou a emočně silnou novinkou, která navazuje na silovost a charakteristický zvuk kapely. Je to ambivalentní zpověď o sebezapření, úleh pohledu, o tom, že někdy lepší nechat věci za sebou a jít dál, dodává kapela. SSZSA vsadili na osvědčenou spolupráci, nahrával se u Amáka ve studiu Golden Hive a videoklip natočil a zrežíroval Janek Růžička. Single je první ochutnávkou tedy z toho připravovaného alba. No a kapela ho natočila v té samé čtveřici jako předchozí nahrávku. Jinak už tady je s námi od roku 2009. SSZSA a Vykoupení, pátá a poslední dnešní novinka.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Slyšel jste pátou a poslední novinku z dnešního kola. Plzeňské Esa z lesa a jejich single Vykoupení a vyzvící nové podzimní album. Logicky se dostáváme k místům postupujícím. Na tom 15. je skladba, která minule, koukám, byla 10. ale za to už je v našem žebříčku 6. týden. Jmenuje se Serotonin a je pod ním podepsána alternativová formace Dvě slunce.
2: Tak zkusil bych ještě jednou tu pasáž, prosím.
3: Jo.
2: A mám jí teda víc jako zpívat, nemám to zkoušet jako rekord.
3: Tak já to zkusím ještě jednou.

serotonin a dvě slunce. Zatímco serotonin tady už je šestým týdnem, následující skladba byla minule nasazená co by novinka a dnes jim přivítáme tedy na 14. pozici. Arancatan a Pojezeří.

Poizdaří Aran Satan, další alter ego Arané Pochala. A pro dnešek 14. místo. Na tom 13. je Milou, slovenská to basketaristka a její Spánok.

0: Milo a Devat v pánok, skladba, kterou tady už taky máme nějakou tu dobu. Takže šestý týden, stejně jako dvě slunce. Naší skladba se jmenuje 19 a je pod ní podepsaný pokoj 25.
1: Jednou, až všichni odmotají.

0: skutečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci půjdou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

Pokoj 25, projekt producenta Skorna a skladba nazvaná 19. Pro dnešek tedy na pozici číslo 12. Na 11. je skladba, která minule byla třetí, to znamená, zaznamenala jistý propad. To nemůžu být já, vám zaspívá Budva staré dámy, včeme s Matou Kovářovou, alternativní už dneska, dá se říci, letité jméno a avízo jejich nového alba. Budva staré dámy, to nemůžu být já, druhý týden v našem žebříčku a dneska 11. místo.

Máme za sebou 15. až 11. místo. Před námi je tedy první desítka v dnešní velké světě, což znamená, že jsme v tuhleto chvíli zhruba v její polovině. Tady je tady ta zmiňovaná desátá pozice. Píseň se jmenuje Marie na staré sociální síti a najdete ji v novém albu Petra Linharta.

jsou tu stále s námi. Píše jí skácel před narozeninami.

Petr Linhart a skladba nazvaná Marie na staré sociální síti z jeho nového alba Šenou, vydaného u vydavatelství Galen, minulé 14. místo. Dnes asi skladba poněkud polepšila a slyšeli jste ji co by 10. Na místě 9. je Pivoňka a její aktuální single Ve třetím patře.

kratička, velice příjemná motivní skladba ve třetím patře a pivoňka. Nyní bude vystřídána songem Railway Electro a zahraje vám ho Flux.

To byl pro dnešek z 8. Flux a jeho Railway Electro. Na tom 7. místě dnešní velké 7. je 7. týden skladba Naked Water. Minule byla 2. a zapěje vám ji Never Solo.

Navrsol a Naked Water, dneska 7. místo, velké 7. Na tom 6. jsou bratři Orfové, kteří podobně jako Navrsol, tady jsou už 7. týdnem se skladbou Co nejdál, což je jejich aktuální single, který nezvykle napsal klávesista. Já jsem shodou okolností viděl bratry Orfovy před asi 10 dny v Opavě na festivalu Slunovrat a ten jejich set byl moc, moc pěkný a tahle ta skladba tam taky zazněla.

0: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: Bratři Orfové dohráli skladbu Co nejdál, která, jak už jsem naznačoval, pakliže v stávajícím kole nevyhraje, tak už příště neuslyšíte, neboť tady byla plných 7 týdnů. Dostáváme se k místu 5. a tam vyskočila novinka z kola minulého. Já jsem tady vlastně zmiňoval, co se týče novinek z kola minulého, dneska akorát Rana Satana na 14. pozici. Můžu asi v tuhle chvíli už říct, že ty novinky se dostaly do toho hlavně žebříčku pouze 3 a jednu z nich uslyšíte v tuto chvíli. Na 5. místě se totiž usídlili Tisíčáci, avizo jejich chystaného dalšího alba a skladba V zimě příroda spí. Samozřejmě za mikrofonem Petr Váša.

0: Tak to byli Tysičáci a Zimě přijde spí pro dnešek na pátém místě. Ještě než si pustíme ty první čtyři, ne, dáme si vyhlasování věců až za chvilku. Půjdeme rovnou na čtvrtou pozici dnešní velké sedmi a tam je další z těch třetí a vlastně poslední novinka z kola minulého, které se podařilo se do hlavního žebříčku dostat. A tou novinkou není nikdo jiný než Past a single z jejich nového alba, které už je venku, které se jmenuje Fotr, které Past vydali v kooperaci s labelem Te Nikdy a my z ní z této desky tady máme single Vemte to za mě. Tady je Past a pro dnešek čtvrtá pozice ve velké sedmě.
1: Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek dělo do palice, to se vypne. Zase byl koncert, když buchy mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo mě.

můžu, pozvěte to za mě. Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou výplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod a víkendy, faktury, bonusy, moje stejnosti.

práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci!

0: Yeah.
1: Tak to byla nejúspěšnější novinka z kola minulého. Duo Past, vemte to za mě, skladba z jejich nového čerstvého alba Fotr. Ještě než si pustíme ty první tři skladby, tak si dáme tady ty jména výherců, které jsem předtím odložil. Dnešní výherci dostanou lístky na osmiročník festivalu Kukukly, který se koná od 17. do 19. července v kostele na navštívení Panny Marie v Horním Vítkově u Liberce a zahrají zde například Pokoj 25, Ida de Jong či Dukla. A těmi třemi dnešními výherci, které tady vybrala moje ruka šmátrovka mezi vítězi, tedy mezi hlasujícími do Velké sedmi, a těmi vítězi jsou Veronika Vicková, Josefína Malíková a Karel Mirel. Takže Karel Mirel, Josefína Malíková a Veronika Vicková se počínají zítřkem můžou hlásit v kanceláři Rady 1 o svou výhru, kterou, jak ještě jednou zopakuji, jsou lístky na festival Kukukly, který proběhne od 17. do 19. července poblíž u Liberce a zahrají zde třeba Dukla nebo i Daddy Young. A jména výherců samozřejmě se po skončení dnešního pořadu objeví i na webu Rádia 1. Pokud by náhodou třeba dneska neposlouchali. Vy, kteří jste nebyli vylosováni, nemusíte být vůbec ani trochu smutný, protože losovat se samozřejmě bude i příští týden. A příští týden, to znamená 7.7., se bude vyhrávat nové CDčko. Zatím poslední CDčko, které vydal Jakub Koenig a jmenuje se Astronauti. A to bude příště. Tentokrát jsme si tedy vylosovali tři výherce, kteří dostanou lístky na festival Kukukly, který určitě bude moc pěkný a musím říct, že ta sestava mi přijde hodně, hodně lákavá. A my si můžeme teď v tuto chvíli už pustit třetí příčku dnešní Velké sedmi. Na té se usídlila Katarzia a skladba Pozvi Malně Prýděm, která otevírá její nové, dle mého velmi povedené album.

0: ci sbavo, maggio rap e tvoj svet fakir. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopak, prišli sa užrať. Im stačí fed, rich boy, poza. Si HM-ko hudby, veď na to tak netlač. Druhý deťom, vibe Karlovy Vary. Pop starší, počuli už stokrát.
1: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela, predlžené vlasy z ruských panín pod obočím byky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, potok ze

Katarze, dá se říct i stalice našeho žebříčku. Pátý týden minulé první místo, dneska třetí. Pozveme Aně Prýděm, skladba, jako to jsem říkal, z jeho nového alba, které se jmenuje Stejně. Na druhém místě máme další skladbu, která je tu dneska sedmým týdnem, to znamená, pokud nezvítězí, příště už ji neuslyšíte, což bude docela zajímavé sledovat, protože něco se jejich aktuální album Majonéza velmi, velmi povedlo a skladba Mám ráda je, myslím, jeho důstojným zástupcem. Pro dnešek tady druhé místo Velké sedmi.

něco a druhé místo dnešní Velká sedmi se skladbou Mám ráda. Vás, kteří v tuto chvíli čekáte na to, co bude vlastně dneska vítěznou příčkou, protože třeba neposloucháte každý týden, tak necháme ještě chvilku napnuté a v tuto chvíli sunu skladbu, která říkáme pamětnická skladba, která je nesoutěžní, pro kterou nemůžete hlasovat, kterou si připomínáme pouze časy minulé. Já jsem se včera večer koukal na bednu a zjistil jsem, že jak je už úplně asi tradiční, tak celé léto všechny televize metají jednu reprízu za druhou a v České televizi došlo na reprízu seriálu z roku 2017, který se jmenuje Svět pod hlavou. Pokud by vám to nic neříkalo, tak je to seriál, ke kterému napsal scénář náš rádiový kolega Ondřej Štindl, který si zahrává trošku s takovým fantasy prvkem cestování v čase, no a který se odehrává v hlubokém reálném socialismu. A včera byl tedy zatím první díl. Teď nevím, jestli ve třetím nebo ve čtvrtém díle se bude vyšetřovat případ, který proběhl na festivalu politické písně. A v rámci tohoto festivalu v seriálu zahraje skupina Sloky, neboli přesně Sloky Luboše Nováčka. A to hned, tuším, že tři skladby tam zazní. My si teďka jednu z nich pustíme jako pamětnickou. Já bych možná v tuto chvíli mohl dodat pro vaši informaci, pokud to náhodou netušíte, že hudbu k téhleté skladbě, která zazní společnými silami, složili Petr Marek z Medilidí, Madoša z Tata Boys a Ondřej Žek z OTK. A text napsal Petr Marek. Píseň samozřejmě zpívá herečka, která hraje vokalistku skupiny Sloky, tady Jana Plotková. Tady je skupina Sloky, dnešní pamětnická a silně protiválečná píseň Ne, bombu, ne.

To byla dnešní pamětnická válka srdně, skladba Ne bombu ne od skupiny Sloky ze seriálu Svět pod hlavou, který opět Česká televize opakuje, což znamená, že na tuhle píseň a ten díl dojde, tuším, že asi tak za 3 týdny. Takže si to můžete klidně dát i v reálu i s těmi obrázky a moc pěkným vizuálním doprovodem skupiny Sloky. No a teď už nezbývá než tedy pustit to odsouvané první místo dnešního kola Velké sedmi a na tom se usídlila vypsaná fixa a jejich neurčité obavy.

0: Stálo to za to. Prostě ruka, moje ruka byla plná trumfů. Až tam přišel ten od naproti, ten zrzavý. Vytáhnul velkou sedmu. To bylo v háji.
1: To jsi fakt neměla šanci.
2: Tak, máme za sebou všech pět novinek dnešního kola. Slyšeli jste 15 postupujících míst. Slyšeli jste

0: Za pamětnickou slyšeli jste jména výhadců. Nezbývá, než vám to jenom celé zrekapitulovat.
1: Nebylo to zbytečný, tam kam jdeš to ocení.
0: Jako první novinku jste dneska slyšeli Sáru Vosabovou a skladbu nazvanou Chybíš.

0: Ich wasch das through the computer in it.
1: Mám 42 a furt to nejak nedáva zmysel. Strach utierá k nehádžem, utieram s ním prach.
2: Čtvrtou novinku vám nabídl Mat 213 a jmenovala se Siluety. A zachvastovala se v ní Tokyo Drift.

Dlouhých 7 týdnů tady s náma byla Never Soul a její píseň Naked Water, kterou najdete na novém albu Rest Your Wound on Mind.

0: Nemůžu, pozvěte to za mě. Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou výplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod ta víkendy, faktury, bonusy, moje stage bude teď open space.
1: Na třetí bronzovou příčku jste tentokrát poslali Katarzy a její Pozvemaně prýděm.
2: Je tvoj svet taký, stačí suba z uši, afet. Im stačí kopák, prišli sa užrať. Im stačí fet, rich boy, poza. Si HM-ko hudby, len na to tak netlač. Druhý deťom, vibe Karlovy Vary. Pop starší, počuli už 100-krát.
3: Želám ti, nech sem darí.
2: Gela, predĺžené vlasy z ruských panien pod obočím byky.
1: Místo druhé, něco a mám ráda. Šedivé

A konečně z minulého 8. ve 4. týdnu ve velké sedmě až na první pozici vyskočila Vypsaná fixa, jejich nové album Ideál, a na něm je i skladba Neurčité obavy.

spolu se Psanou Fixou a jejich neurčitými obavami v podobě textu od Vádiho. Končí i další kolo Velké sedmi na Rádu 1. Kolo, které v premiéře proběhlo ještě v červnu, v repríze uslyšíte v červenci. A před námi je léto. Zajímavé je, že podle všech předpovědí dneska měly celý den být bouřky a deště, ale bylo vedro jenom o malinko menší než o víkendu, tak uvidíme, jak to bude celé vypadat dál. Každopádně to léto vypadá, že bude docela dost slunečné. Mějte se hezky, užijte si nejenom muziku, ale i třeba nějaký ty rybníky, jezera a různé jiné přírodní i nepřírodní vodní toky. Pokud jste ještě nebyli, zajděte si na nějaký festival. A samozřejmě, pokud budete mít aspoň trošku chuť, pošlete některým písničkám z Velké sedmi svůj hlas. Loučí se Tonda Kocábek, za týden zase někdo z mých kolegů. A potom zase třeba já.

0: Velká sedma s Kocápkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.
1: Reklama Rádia 1.
2: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Reklama na Radio 1.

Čau, zdravím vás u dalšího dílu pořadu Unizone, pořadu na Radio 1 věnovanému nejen experimentální klubové scéně v nejrůznějších podobách. Normálně byste tu dneska slyšeli naší selekci, ale kvůli menším úpravám v našem harmonogramu dáváme dneska prostor hostům. Za chvíli odpálíme další guest mix a já vám s radostí představuju Devkeče, producent a DJ, který se nebojí experimentovat. Jižní Moravu vyměnil za Prahu, ale zůstal stejně nekompromisní. Čekejte těžkotonážní bass music, hlukové textury a poctivou dávku klubového chaosu. Zaposlouchejte se do jeho soundscapeu, Devkeč startuje právě teď. Užijte si jeho dnešní mix, zdraví vás Ancestral Vision a DJ Not Sure Yet.

kapi obserwujesz. Kolik ty chaskáníš? Kolik ty chadáš? Kolik ticha ještě máš?

0: Unizone. Amorfní virus mutující mezi 80 a 180 BPM.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne,
3: Inhaluje. Inhaluje Radio 1.

0: blíže. Právě se začíná.
1: Gáďové a gadžinky, nakupujte žetonky. Poslední volná autička, poslední prodloužené jízdy na našem italském autodromu. Haligali a létající kačeři. Hadí žena Lady Marion, jezdec Globu smrti na Javě 350. A jako zlatý řep večera, opička Kiki. To je ona, opička Kiki, co žere byliny a sere celé fošny.
2: Co je tohle za cirkus?
0: To není žádnej cirkus, to je Rádio 1!

Temný a tropický elektronický úterek, drazí přátelé. Z klimatizovaného studia Rádia 1 vás od mikrofonu zdraví Jan Kruml. Dnes jsem pro vás opět tradičně připravil výběr toho nejlepšího, co jsme za poslední 14 dní poslouchali. Zpočátku budeme v Berlíně a pak si například připomeneme naprosto skvělý pražský koncert Metmos. Playlist můžete najít ve skupině Electronic Tuesday, například na Facebooku a také a šumistím tak pod podcastem na portálu Mixcloud. Hned na úvod, po delší době více technoladěná skladba Burn the Frame a můj oblíbený berlínský, dnes už jednočlenný projekt Ancient Methods z zatím poslední fošny Society of the Spectacle. Vyšlo na vydavatelství Forced Nostalgia letos v roce 2026. Dále tady mám připraveny ještě jedny, protože zůstaneme u Ancient Methods, ještě na chvilku alespoň, a dáme si vzpomínkovou pecku, což vlastně byl jejich první single, který vyšel na jejich domácí značce Persephonic Sirens v roce 2017. Ancient Methods, I'm Blazing Sound. A vy posloucháte Electronic Newsday na Rádiu 1.

Vy stále posloucháte Electronic Tuesday na Rádiu 1 a nám právě dozněla skladba Third od Out z roku 2018 z EPčka SEMK2. A to byla další zajímavá věc vydavatelství Persephonic Sirens, berlínské vydavatelství, které vydává Drone Trance nebo Neo Trance, call it what you like. Teď ale trochu zpomalíme, ale stále zůstáváme v Berlíně. Dáme si oblíbený styl Glitch z kompilace Fabrik a vzpomínka, nebo chcete-li ohlédnutí se za výbornou skladbou od Hannes Strobl, nebo Johannes Strobl, po každý se píše jinak, tento hudebník berlínský, a věc se jmenuje Nachtzug Berlin. Doporučuji také poslechnout si dlouhou, možná o 20 minut delší ambientní verzi, kterou najdete na YouTube. Takže třeba v naší skupině Electronic Tuesday na Facebooku jsem ji dneska umístil. V ní je možná ještě lépe stvárněn zamlžený a podzimní Berlín. Takže Hannes Strobl, Nachtzug Berlin.

0: touching is the power. The border of touching is the power. The border of touching is the power. The border of touching is the power. The border of touching. Border is the power. The touch. Border of power.
1: Tohle byly David Moss a Hannes Strobel, album At the Beach Music for Voice. Tato věc vyšla v roce 2014 a my jsme si hráli pátou skladbu Showbox No. 4 Closed. Teď letošní krásné downtempo v podání další dvojice. Yuki Onodera a Earl Wayne, jeden z japonské megapole Tokio a druhý Evropan z Německa. Jejich společné Stillform. Je nádherně slyšet, kdo za kterým zvukem stojí. Album je letošní, jak jsem říkal, a my si budeme hrát skladbu Form 2.

and so on.

0: and so on.
1: No, tak tohle byla Liposukce, Lipostudio and so on and so on. Tato skladba zazněla taky na koncertě v Archa Plus. Ano, správně, kdo tam byl, ví, že to byly Matmos. Ta tam taky zazněla, ta pochází z alba A Chance to Cut is a Chance to Cure. My si ještě dáme jedny Matmos, připomeneme si skladbu You Air Rose Mix, taková techno zabarvená věc, míň experimentální, než jak u Matmos jsme zvyklí. Tak ještě Matmos a You Air Rosy Mix. Stále posloucháte Electronic Tuesday na Rádiu 1.

Tak tohle byl takový jazzový nářez, jazzově laděný track. Vyšlo to v roce 2021, Graham Haines versus Submerged Echolocation. A skladba se jmenovala Everything All At Once Forever. No a teď už nám nezbývá, než se s vámi rozloučit poslední skladbou, tím je samozřejmě Jan Jelínek and Exposures. Věc se jmenuje Ifs, Ends and Buts. A doufám, že nás přijde vystřídat kolega s pořadem 13 sirových. Tak se s vámi loučím, těším se s vámi opět za 14 dní v úterý, nebo z úterý na středu, chcete-li, a mějte se fajn.

0: to dělá? Rádio 1. Jiné rádio než jiné rádio.
1: Třináct syrových.
2: Trajcin rů.
3: Tres rů.
2: Tadn rů.
3: Má džusanda, jo?
1: Thirteen rů.
2: Třináště surové.
1: Třináct syrových průniků do jiné hudby.
4: Je to tak, začíná 13 syrových a od mikrofonu Rádia 1 vás zdraví Vojta Úřada Staněk. Příjemný poslech.

Třetí album tuniského producenta Sofiana Bena Youssoufa vyšlo sice už loni v květnu na dobré značce Glitterbeat. Nicméně mi tak trochu nepasovalo k ničemu, co to obvykle pouštím, ale čas od času jsem si ho poslech s tím, že určitě nastřádám nějakou hudbu z Blízkého východu a udělám si perský díl, což se samozřejmě nepovedlo, protože jsem nic nenastřádal. Nicméně, album Klub Tunci se... tak ho prostě pouštím dneska. Album Klub Tunci se zaměřuje a aktualizuje specifický žánr tuniský lidový hudby, kterému se říká mezuet, a ten název je odvozený podle jména starodávných dud z kozí kůže, které této hudbě dodávají takový ty vlnící se melodie a tradičně se těmi dudy doprovází populární zpěváci. A ještě tam vlastně výraznou roli hrají v té hudbě ruční bubny. Tahle hudba, když říkám lidová, tak tím myslím, že vznikla až v 50. letech, kdy se do hlavního města Tunisu hrnuli davy přistěhovalců z venkova. A je to hudba utlačovaných lidí, co byli kvůli své špatné ekonomické situaci považováni za lidi z geta, je to hudba dělnické třídy. Dlouhou dobu taky byla zakázaná v tuniské televizi. Postupně se zbavila svý stigmatizace a taky se stala něčím, co oslovuje všechny Tunisany, protože vlastně čerpá ze všech možných hudebních proudů. V mezuedu se tak dají najít nějaký sufijský duchovní hymny, melodie malův nebo arabský tónový stupnice, ale i starodávný lidový písně. Tohle všechno je součást toho jednoho repertoáru, který právě Amar na té desce aktualizuje. Jak jsme slyšeli, má tam hrozně moc... to jsme neslyšeli, mohli jsme to slyšet, ale my jsme slyšeli Brahima Riahiho jako hosta a vlastně de facto v každém tom tracku má někoho na hostovačku. Teď to bude Mariem Betuami a Mahmoud Lahbib. V druhý skladbě dnešního večera, která se ne Ahyalila. A hezký poslech.

Když už jsem si procházel starší poznámky k hudbě, tak jsem narazil na album, který jsem taky chtěl pustit loni, a pak jsem na něj zapomněl neprávem. Album Vuruvanga projektu Hand to Earth se zabývá pojmem domova, jsou náležitosti a vykořenění. Název je ostatně z domorodého australského jazyka Vaglilak překládán jako vůně domova. Tohle téma, to hledání pocitu sounáležitosti, je podle členů Hand to Earth, což je pětičlenný seskupení, také jádrem jejich tvůrčího principu, protože jsou to lidi z různého prostředí, různých míst narození, mají různé hudební přístupy a taky dost rozličný nástroje, kdy tam vedle sebe jsou tradiční věci jako klarinet, trumpeta, elektronika, pak baskytara nebo jidaky a perkuse a další vlastně nějaký tradiční nástroje. My jsme z toho alba, který vyšlo loni na Room 40, slyšeli úvodní skladbu Bush Honey a teďka se ještě hrajeme The Crow.

Zo. Maar dat die achter is wel de waterspeed.

Honziku, Aničko, Majdo, ahoj. A tohle je projekt Mogil, páté album tohohle islandského projektu. Je inspirováno životem a dílem Sölviho Helgasona, jedné z nejvíc fascinujících postav islandské kultury 19. století. To byl ve všech ohledech outsider, v raném věku osiřel a většinu života strávil putováním po celé zemi, přičemž byl často stíhán za tuláctví, padělání cestovních dokladů a drobné krádeže. Nicméně navzdory strádání, vězení a chudobě po něm zůstalo pozoruhodné, výtvarné a literární dílo, hodně takový hodně jako jemný, lehce artbrutový kresbičky, co jsem se díval. Velmi zajímavá věc, Aničko. A tohle album, které se jmenuje Nordlandinus, vzniklo pravděpodobně v nějaký jako trošku i spolupráci s Národním muzeem islandským, protože jeho živá verze byla premiérována u příležitosti otevření velké výstavy právě Sölviho Helgasona. My jsme slyšeli ukázky Ingiridur a Flekkingidur Framan Ursveit. Moje islandština je perfektní. To album je hodně různorodý, hodně pestrý a ta kapela zdůrazňovala, že vlastně na tom všem pracovali společně, jak na textech, tak na hudbě. Já musím říct, že polovina z toho je fajn a pak tam jsou věci, kterým přijdou neposlouchatelný, ale tím vás nebudu odrazovat. Každopádně po albu, které zní jako by z katalogu Habro Music vypadlo, což je takový norský label, který má úplně krásný obaly vždycky. A tu máme album, které doopravdy vypadlo z katalogu norského labelu Habro. Mariam Valentine a West Norks Jazz Ensemble, album Spring Flute, a my si zahrajeme Blanket Dance, úvodní píseň alba, který má být improvizace a dojistý, jako věřím tomu, že velká část toho alba improvizace je, ale určitě ne komplet.

0: No, znělo to jako Maja Osojník a trochu dabu, to jsem byl dost překvapený. Teď už Bill Aswell a Mount Amalok. Tohle je hudební podsta spisovateli René Domelovi.
1: I am dead because I have no
0: desire. Ale nebudu to mluvit.

Takže to byl Bill Laswell a Petr Studený a ukázka z alba Mount Analog, který vyšlo na belgickém labelu Subroza. A jak jsem říkal, je to hudební postarané Domelovi, což je spisovatel, který umřel v roce 1944. Tenhle román vyšel až posmrtně, 8 let po jeho smrti, takže 52. No a ta deska má dvě části. Na jedné je 50-minutová kompozice rozdělená do 6 kapitol, kde najdem takový jména jako... Je právě Bill Laswell, což je teda úplná legenda, baskytarista, který hrál třeba v Last Exit nebo Painkiller. Potom Anna Clementi, Percy Howard, oba vokalisti, Hideo Yamaki, perkuse, Graham Haynes na kornet, Doria Chi, Niels Peter Molver, velmi známé jméno, trumpetista, a Peter Apfelbaum, taktéž, to jsou klávesy, a Henry Kaiser, ještě ten zmiňovaný Petr Studený, jehož můžete pravidelně slýchat v pořadu Electronic Tuesday u kolegy Honzy Krumla, který mi tohle album laskavě poskytl, který hraje na elektroniku a je také autorem konceptu celého alba, velmi, velmi, velmi vydařeného. Vřele doporučuji k poslechu. No a jenom abych to doplnil, tak na jedné desce je teda ta 50-minutová kompozice a na druhý potom 6 improvizovaných sol pro elektrickou kytaru Henryho Kaisera. Tohle se mega povedlo. No a my teď posloucháme ukázku z druhé společné desky taky gigantů Jima O'Rourkea a z chicagské scény, dnes bydlí, myslím, v Tokiu. A Jesse Smoldersa, což je zase holandská ikona impro elektronika.

Pár dní stará novinka z pražského labelu Antimadr, který toho nevydává moc, ale když už, tak to jsou velmi zábavné věci a okruh interpretů je se rekrutuje z experimentátorů okolo Punkta plus teda my z Pety. Cosmic Tea je album v Praze už pár let usazeného francouzského producenta, hráče na elektroniku Alana, a žánrově to jsou hrátky s technem a breakbeatem. My jsme po úvodní skladbě Face to Face posloucháme Variables May Vary.

Tak tohle byl francouzský producent Hitsken, žijící v Praze. A já vám poděkuju za poslech. Tohle byl 12. z 13 tracků dnešního vydání pořadu 13 syrových. Mějte se hezky, dobře se vyspěte a posledním songem bude ještě jednou Amar 808 a jeho aktualizace specifického žánru tuniské lidové hudby, jak jsem říkal, mezuet. A poslechneme si song Duri Duri ze skvělého alba Klub Tunci, který vyšlo loni na Glitterbeat. Od mikrofonu se loučí Vojta Úřada Staněk a budu se těšit zase někdy na viděnou, naslyšenou. Užijte si léto. Ahoj a dobrou. Nebo spíš užívejte si léto.

0: Lomcováka.
1: Ale tohle je největší lomcovák ze všech lomcováků, co znám, jakože se Jack Daniels jmenuju.
0: Vidíš se do pusy, Jacku. Největší lomcovák ze všech lomcováků je Radio 1.